0: crnou stavím své.
1: Raspevaná strana Balkána. Balkána. Raspevaná strana Balkána. Rádio Balkan.